máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutána, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

Mám ty tu mážic, 110 ve stínu těpic, jak žinku tělo ždíma, na zdraví je to prý prýma, no tak tě vítám, jak rozený fin.

0: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

na správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Tři minuty před 6 hodinou to na Signál Rádiu roztáčeli Gypsy Kings. Za chvíli už vám nabídneme první dnešní zprávy a po nich YouTube, Madonna nebo Fleetwood Mac budeme si hrát to nejlepší z 80.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu máme hlášeno ze silnice 279 u obce Žďár na Mladoboleslavsku a záchranka zasahuje u nehody osobáku a kamionu na D8 na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční ráno s datem 24. července přeje Lucie Sinková. Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra naopak posílit. Nově by mohl připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit, koordinovat politiku a pozici Česka vůči EU či uzavřít zasedání kabinetu. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Vyplývá to z návrhu jednacího řádu vlády. Policisté vyšetřují případ zvlášť závažného zločinu, ke kterému došlo v bytovém domě v Jablonci nad Nisou. Podle informací novinek by mělo jít o vraždu dítěte, které ubodala jeho matka. Měla by být zadržena. Policie však zatím odmítla sdělit více informací. Několik týdnů intenzivního horka ve Středomoří se výrazně projevuje na teplotě mořské hladiny. Ta už místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je téměř o 6 stupňů nad průměrem. Extrémní mořská vlna veder může pro Evropu představovat skrytou hrozbu. Přispívá totiž k nebezpečným projevům počasí.
0: Co se děje v regionu?
2: Lávka Holka, která propojuje pražské Holešovice s Karlínem, se stane divadelním jevištěm. Stane se tak právě dnes v 18 hodin a 15 minut, kdy tu akrobaté představí ukázku z připravovaného projektu Filia. Ten propojuje nový cirkus, živou hudbu a také místo, kde se odehrává. Trojice performerek se během večera spustí z konstrukce lávky na lanech a promění moderní architekturu mostu v živý scénický prostor. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové se vrátili do pohárové Evropy vítězně. Duel v Norsku sledoval Petr Plintovič.
3: Hradec si zahrál zápas evropských pohárů po 30 letech a úvodní duel druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromso zvládl. Nejprve přežil penaltu a v závěru rozhodl o výhře 1-0 Van Buren. Odveta v Malšovické aréně se hraje příští čtvrtek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 6 hodin a to je čas, kdy už vás pravidelně každé všední ráno zdraví ze studia Signál Rádia Jirka Svoboda. I dneska jsem tady s vámi a mám radost, že už je pátek. Jakmile totiž dneska splníme své pracovní povinnosti, budeme se moci začít věnovat víkendovému programu. Navíc je před námi poslední červencový víkend, tak se pojďme k němu přiblížit za zvuku hitu 80. a k tomu vám dáme i všechny důležité informace, abyste měli přehled o aktuálním dění. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Před námi je nový den, pátek 24. července a jestli počítám dobře, tak do konce roku zbývá přesně 160 dní a přesně 5 měsíců do Vánoc, ale tím se ještě nemusíme trápit. Dneska přejeme k svátku jen to nejlepší Kristýnám a narozeniny by měl například malíř Alfons Mucha nebo tanečník Vlastimil Harapes, tomu by dnes bylo 80 let. Oslavencem je třeba i americká herečka a zpěvačka Jennifer Lopez, tenista Lukáš Rosol a nebo komik Lukáš Pavlásek. Tak přejeme jen to nejlepší. No a kalendář netradičních svátků dnes nabízí například Den tequily. Nemyslím si, že je ideální čas začínat tímto mexickým národním nápojem den, ale třeba večer s přáteli zajít na panáka. Proč ne? Přeju vám krásný pátek.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Venku je celkem chladno, nad Českem je dnes ráno většinou jasno nebo polojasno, místy se vyskytují slabé přehánky a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 8 do 12 stupňů. Z 8 stupňů začíná den například v Plzni, Jihlavě a Zlíně, 12 stupňů měří Praha, Brno nebo Hradec Králové. Přes den pak bude většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky, k večeru se pak bude obloha od západu postupně vyjasňovat, maxima dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Je pátek, tak pojďme to dnešní ráno roztančit v rytmu disco. Tady je skupina Otavan. Rád.

0: Phil Collins v ranním vysílání Signa Rádia. Před 6:30 ještě Lucie Bílá, ale taky vám prozradím, jaké události přinese poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě vítězky a finalistky letošního tenisového Wimbledonu Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Janu Kovačkovou, Kateřinu Zajíčkovou, Lucii Šafářovou a Barboru Strýcovou. Ve Velké Británii dnes skončí prestižní veletrh leteckého obraného a kosmického průmyslu. Na akci se prezentují také české firmy. Řidiče v Ústí nad Labem čekají 4 víkendy, kdy bude uzavřená přístavní ulice pod Benešovým mostem. První uzavírka začne už dnes večer a potrvá do neděle. Do Otrokovic na Zlínsku se dnes jedou desítky automobilových a motocyklových veteránů vyrobených do roku 1945. Sraz potrvá do 26. července. V Mnichově Hradišti dnes začíná tradiční anenská pouť, která nabídne nejenom církevní slavnosti, ale také pouťové atrakce a doprovodný program. Akce trvá do neděle. Příbram bude dnes a zítra žít tradiční automobilovou soutěží Rally Příbram. Ve městě se představí více než 120 posádek, řidiče pak hlavně v centru města čekají dopravní omezení. V Uherském Hradišti dnes začíná tradiční letní filmová škola. Jedna z nejvýznamnějších akcí u nás potrvá do 30. července. A na otáčivém hledišti v Českém Krumlově se dnes v české premiéře divákům představí opera Malý princ.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Tři minuty po půl sedmé nám na Signál Rádiu dospívala zpěvačka Cher, dál už to bude Gazebo, Billy Joel anebo Albano a Romina Power.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio, doprava.
0: Dvě auta máme v sobě na silnici 122 u Bechyně na Táborsku a bouralo se taky na silnici 126 u Ejpovic na Rokycansku. Tady jde o havárku motorky, na místě proto zasahuje záchranka. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Gazebo, I Like Chopin na Signa Rádiu. Více než příjemná hudba na začátek nového dne. Za chvíli už vám připomenu, co můžete vyhrát v naší ranní soutěži a taky si povíme, o čem se dnes ráno píše na zpravodajských webech. Hlavní roli ale dál bude hrát hudba. Do 7. hodiny třeba Billy Joel, Joan Jett anebo Albano a Romina Power. Tak krásný pátek 24. července.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
2: Když slyšíš tohle,

0: Ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnil Billy Joel a než vyrazíte za povinnostmi, tak počítejte s tím, že nad Českem je dnes ráno většinou jasno nebo polojasno, místy se vyskytují slabé přehánky a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 8 do 12 stupňů. Z 8 stupňů začíná den například v Plzni, Jihlavě a Zlíně, 12 stupňů měří Praha, Brno nebo Hradec Králové. Přes den pak bude většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky, k večeru se ale bude obloha od západu vyjasňovat. Maxima dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Tak vám přeju klidný poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Osmdesátkové léto na Signál Rádiu.

0: Jste se Signál rádiem, dnes naposledy budete moci vyhrát lístky na koncert Diany Ross, o soutěži více už za chvíli, a k tomu do 7 hodiny Erasure nebo Albano a Romina Power. Teď tady mám ještě pro vás pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Češi patří mezi národy, které významně přispívají na dobročinné sbírky, ale podle průzkumu Ipsos až 55% lidí odradí při žádosti o finanční příspěvek pocit tlaku při oslovení na ulici. V Česku také panuje nedůvěra kvůli obavě z podvodů. Cena severomořské ropy Brent se poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Hlavní příčinou je podle analytiků pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ohrožuje trasy důležité pro přepravu ropy. Podle některých ekonomů by mohla cena ropy stoupnout v dalších měsících až na $120 za barel. Společnost Google dostala od Evropské komise pokutu 890 milionů eur, tedy přes 21 miliard korun, a to za porušení unijního nařízení o digitálních trzích. Firma se údajně provinila tím, že ve svém vyhledávači upřednostňovala své vlastní služby. A kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak krosu.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Přeji vám hezké páteční ráno. Dnes je poslední den, kdy u nás můžete získat vstupenky na koncert legendární zpěvačky Diany Ross, který se odehraje už 29. července v plzeňském amfiteátru Lochotín. Bude to velkolepá show s jejími největšími hity od dob, kdy zpívala se skupinou Supremes, až po pecky její solové kariéry. Poslední dva lístky získá ten, kdo odpoví správně jedním jediným slovem v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrát ji budeme před 8:30. Zatím můžete nastudovat podrobnosti na našem webu signalradio.cz a taky si určitě uložte číslo do našeho studia 910 260 910, ať vám tahle hra neunikne.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: skupina Erasure a jejich Star na Signál Rádiu. Krátce před 7 hodinou jednu hvězdu mám tady před sebou, je to Lucka Sinková. Dobré ráno.
1: I ty jeden lichotníku při pátku.
0: No jo, hele, já tady při pátku během vysílání stíhám sledovat i dění na sociálních sítích a mě tam zaujalo jedno video. V něm jsou, představ si, nákladní auta, která nemají tu klasickou kabinu pro řidiče. Jo.
1: A jak to teda vypadá?
0: No, to úplně taková, jenom placka vepředu a zatím už je ten náklad, jo, ten přepravní box celý velký. A to video je z Číny, kde právě čím dál tím častěji používají chytré samoředitelné kamiony. Prý už jich tam jezdí přes 2000 a denně najezdí s různým zbožím okolo milionu kilometrů.
1: Takhle, oni nemají ty naše české silnice, víš, a dálnice.
0: To asi ne.
1: To myslím, že by nešlo. To by brzo skolabovalo.
0: Jen se mi tak vybavila Stella Zázvorková z toho jednoho filmu. No. Že nebudou mít co? Řidiči.
1: Jasně, no tak to víme. Víš, no tak postupně nás vymění, no.
0: No, co máš ty?
1: Za AI a za další, já nevím co. No nic, tak pojďme ještě zprávy živě, než přijde AI. Nový jednací řád vlády posiluje pravomoci premiéra, o tom se rozpovídáme ve zprávách. A další český fotbalista uzavřel reprezentační kariéru. O koho jde? No tak to ví samozřejmě Petr Plintovič.
0: A pak už Bobby McFerrin, Tina Turner nebo Suzy Quattro, budeme si hrát to nejs. 80.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nepojízdný kamion zdržuje provoz na pražském okruhu na 7. kilometru na trase Ruzině-Modletice a další porouchaný kamion překáží taky na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru na Polsko. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Nový jednací řád vlády by umožnil zatajit hlasování jednotlivých ministrů a posiluje pravomoci premiéra. Návrh znění vládního předpisu předložila šéfka úřadu vlády Tinde Barta spolu s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem. Ten se ale od změn distancoval. Podle úřadu vlády jde o změnu připravenou už za minulé vlády a stávající pravidla neodpovídají reálnému fungování. Upravený předpis by měl platit od září. Včerejší letecké neštěstí v Náměšti nad Oslavou otřáslo celým Českem. Armáda přistoupila k prozatímnímu vyřazení vrtulníku H1 z provozu. Opatření potrvá do ukončení vyšetřování havárie. To však může ale nějakou dobu trvat. Připomeňme, že včera odpoledne v závěrečné fázi výcvikového letu zahynula příslušnice místní základny vzdušných sil. Americká administrativa včera večer oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jeho platnost skončilo v noci na dnešek. Cla se týkají 6 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země EU bude platit základní 10% clo.
0: Co se děje v regionu?
2: Personální problém občanských demokratů na Praze 1 končí rozhodnutím o ukončení členství předsedy místní buňky Filipu Dvořákovi. Bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. ODS původně tvrdila, že kandidátku do letošních komunálních voleb stavět nebude. Opak je ale nakonec pravdou. Strana na Praze 1 kandidovat bude. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Další český fotbalista uzavřel reprezentační kariéru, o koho jde, ví Petr Plintovič.
3: Kariéru v reprezentaci končí Jaroslav Zelený. 33-letý obránce Sparty doslova řekl, že je čas předat to mladším. Po mistrovství světa už se rozloučili s národním týmem Šik, Holeš, Černý a Darida. Konec zvažují také Souček s Coufalem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Se 7 hodinou pokračuje ranní vysílání Signál Rádia, které má datum 24. července. Dnes přejeme k svátku jen to nejlepší Kristýnám a narozeniny by měl například malíř Alfons Mucha nebo tanečník Vlastimil Harapes, kterému by bylo dnes 80 let. Oslavencem je americká herečka a zpěvačka Jennifer Lopez, tenista Lukáš Rosol a nebo komik Lukáš Pavlásek. Od nás letí gratulace a za chvíli si připomeneme několik výročí. Jedno se bude týkat slavného Machu Picchu. Počkejte si na to. Hezký poslech vám dal přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio, dnes je 24. července a to byl den, kdy v roce 1933 začala výstavba letiště v Praze Ruzyni. My se teď ale proletíme proti proudu času. Mám tady pro vás i další zajímavá výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1952 získali manželé Zátopkovi oba zlaté medaile na olympiádě v Helsinkách. Emil v běhu na 5 kilometrů, jeho žena Dana v hodu oštěpem. V roce 1911 americká archeologická expedice Yaleovy univerzity objevila ztracené město Inků Machu Picchu. V roce 1848 v Českých Budějovicích začala tradice výroby tužek. Značku Hartmut známe dodnes. Tužky se k nám původně dovážely z Anglie, pak se začalo s výrobou ve Vídni a nakonec se továrna přestěhovala do Budějovic. V roce 1753 vydala císařovna Marie Terezie generální zdravotní řád pro království české. Začala tak první reforma zdravotnictví u nás.
1: Signál

0: Skupina Bee Gees v pátek ráno na Signál Rádiu. Nový den začíná většinou jasnou nebo polojasnou oblohou. Místy se vyskytují slabé přehánky a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 8 do 12 stupňů. Přes den pak bude většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky. K večeru se ale bude obloha od západu vyjasňovat a maxima dnes se vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Komu chybí letní horka, tak ten se dočká už o nadcházejícím víkendu, kdy bude počasí přát milovníkům koupání a opalování.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, za chvíli už bude 7:30, těšte se na skupinu OMD, ale teď vám ještě prozradím, jaké události přinese poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě vítězky a finalistky letošního tenisového Wimbledonu Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Janu Kovačkovou, Kateřinu Zajíčkovou, Lucii Šafářovou a Barboru Strýcovou. Ve Velké Británii dnes skončí prestižní veletrh leteckého, obraného a kosmického průmyslu. Na akci se prezentují také české firmy. Řidiče v Ústí nad Labem čekají 4 víkendy, kdy bude uzavřená přístavní ulice pod Benešovým mostem. První uzavírka začne už dnes večer a potrvá do neděle. Do Otrokovic na Zlínsku se dnes jedou desítky automobilových a motocyklových veteránů vyrobených do roku 1945. Sraz potrvá do 26. července. V Mnichově Hradišti dnes začíná tradiční arnenská pouť, která nabídne nejenom církevní slavnosti, ale také pouťové atrakce a doprovodný program. Akce trvá do neděle. Příbram bude dnes a zítra žít tradiční automobilovou soutěží Rally Příbram. Ve městě se představí více než 120 posádek, řidiče pak hlavně v centru města čekají dopravní omezení. V Uherském Hradišti dnes začíná tradiční letní filmová škola. Jedna z nejvýznamnějších akcí u nás potrvá do 30. července. A na otáčivém hledišti v Českém Krumlově

0: Na Signál rádiu britské Dovem, I'm your man, máme 4 minuty po půl osmé, dál už se tady chystají Eurythmics, Samantha Foxa nebo kapela Queen.
1: Signál rádio, doprava.
0: Jdeme ještě do provozu, osobně auto skončilo v příkopu na silnici 115 u obce Jince na Příbramsku a porouchaný kamion překáží na pražském okruhu na 7. kilometru na trase od Ruzyně k Modleticím. Signál rádio vám všem přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál Rádia, pracovní týden už je skoro za námi a myslím, že bychom se mohli večer odměnit něčím příjemným, třeba pořádnou porcí romantiky, a o tu se vám na našich vlnách rádi postaráme. Chystáme pro vás pravidelný pořad The Power of Love a vy se tak můžete těšit na 5 hodin těch nejkrásnějších balad a ploužáků 80. let. Začínáme v 9 večer a zamilované písničky budou na našich vlnách znít až do 2 do rána. Tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál Rádiu.
1: Je

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Dnes mají svátek Kristýny a jedna z lidových pranostik říká, kolem svaté Kristýny dozrávají maliny, což připomíná, že v tento letní čas v přírodě vrcholí zrání lesních a zahradních plodů. Tak snad k tomu zrání přispěje i dnešní počasí, protože nás čeká většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle se objeví slabé přeháňky. K večeru se pak bude obloha od západu úplně vyjasňovat a maxima dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Vyšší teploty a více slunce nás pak čeká o víkendu.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Samantha Fox za chvíli vystřídá kapela Queen, ale ještě se vydáme do chráněné krajinné oblasti Soutok, kde už se nebude tolik kácet a v lanžhotských pralesích už vůbec. Detaily k tomu přidá náš jihomoravský kolega Luděk Savan Urbánek.
1: Odhadem 77 tisíc vzácných stromů zachrání v tomto desetiletí v chráněné krajinné oblasti Soutok nový způsob lesního hospodaření. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a státní podnik Lesy České republiky se dohodli, že na 700 hektarech nejcennějších dubových porostů zcela zruší tzv. Pasečné kácení. Místo konvenční těžby, která by znamenala pokácení zhruba 130 tisíc stromů, jich k zemi kvůli obnově porostu půjde odhadem 52 tisíc. Prosvětlení porostů má umožnit přirozenou obnovu světlomilného dubu letního. Lesníci zároveň z prosvětlovacích ploch plánují odstraňovat javor babiku a případné invazní druhy, které jako nežádoucí stíní půdu a brání dubům v růstu. V ekologicky nejcennějších lokalitách, jako jsou například lanžhotské pralesy, pak lidská činnost ustoupí úplně. Zdejší tlející dřevo slouží jako klíčové útočiště pro kriticky ohrožené druhy hmyzu a hub. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Ráno.

0: také dnes ráno jste v té nejlepší společnosti Signál Rádia a teď před 8 hodinou vám přináším pravidelnou dobrou zprávu, která nás tentokrát zavede na koleje.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Cestování vlakem je u nás zase o něco bezpečnější. Na trati mezi Prahou a Milovicemi začal fungovat evropský zabezpečovací systém ETCS. Je nainstalovaný na 42 kilometrech trati, kde denně projede 200 vlaků. Díky tomu zde mohou jezdit vlaky nyní vyšší rychlostí a detaily přidá mluvčí zprávy železnic David Kabele.
2: Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km za hodinu, což cestu o několik minut zkrátí.
0: Na nové zabezpečené trati mohou zatím jezdit i vlaky, které nejsou tímto systémem vybavené, ale od prosince příštího roku už projedou pouze soupravy s tímto zabezpečovačem. Každý takový krok znamená větší jistotu a pohodlí pro cestující.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál Rádia. Dali jsme si trošku toho hříšného tance a do studia dotančila Lucka Sinková. Ahoj, vítám tě tady.
1: Já stále tančím, hezký den všem.
0: To je dobře. Na některých místech spíš místo tance zamrzly. Představ si to. Vyšla úplně čerstvá informace od Hydrometeorologického ústavu, Českého hydrometeorologického ústavu. Máme několik míst v Česku, kde dneska ráno mrzlo.
1: Až praštilo.
0: Kvilda -4,3, Březník -4 stupně, Rokycká slať -4, Jelení v Krušných horách -2,1, Pohoří na Šumavě -1,7, a tak bych mohl pokračovat dál.
1: No ty už si jak Dagmar teda.
0: Já ti nevím, jestli to jako nechce náhodou naznačit tohle.
1: Jo, a dneska je 24.
0: Přesně, ty jsi odhalila.
1: Za 5 měsíců. Už máš dárky, ty jsi takový velký nákupník.
0: Ne, vůbec ne, ale tak to počasí začíná mrznout, hele.
1: Já
0: před
1: těma
0: Vánocema nebo o Vánocích málo kdy mrzne.
1: Já ti to rozbiju, protože mají být zase tropy, takže zapomeň na zimu, dej to pryč, i když George Michaela mám ráda, ale ještě si užijeme to teplo.
0: Dobře, co máš teda ve zprávách?
1: A užijeme si kajakáře Jakuba Krejčího, ten se stal totiž, jak víte, mistrem světa ve vodním slalomu, tak to pěkně probereme. A ministryně financí Alena Schillerová připouští privatizaci pražského letiště.
0: A po zprávách Paul Young, Laidback nebo Roxette budeme si hrát to nejlepší z osmdesátek.
2: Signál Rádio doprava.
0: S nehodou počítejte na silnici 230 obce Dolce na Plzeňsku a osobní auto skončilo ve svodidlech na dálnici D1 na 37. kilometru ve směru na Brno. Na místě zasahují záchranáři. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 24. července, svátek má Kristýna a hezké ráno přeje Lucie Sinková. Ministryně financí Alena Schillerová připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ní sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Andrej Babiš už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice. Ministr zahraničí Petr Macinka v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci firem na něm následně představí české technologie. Kvůli nekontrolovatelnému požáru v madridském regionu vyzvali včera úřady k evakuaci všech 3,5 tisíce obyvatel obce vzdálené 60 kilometrů západně od hlavního španělského města. Požár zuří dále také v provincii Guadalajara, severně od metropole, který je podle úřadů co do rozsahu druhým největším v historii země.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský Braník se dočká nové tramvajové vozovny. Vzniknout má v prostoru dnešní tramvajové smyčky a přestupního terminálu MHD. Projekt je na začátku příprav. Vozovna, kterou Praha potřebuje, už je zařazená do seznamu připravovaných staveb. Výrazně pomůže provozu na jihu metropole. Odpadne zdlouhavé zajíždění souprav do vzdálených vozoven. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová 8. příčku a vyhrála Australanka Jessica Foxová, která získala už 17. světový titul.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, bylo 8 hodin a do pátečního dne vstupujete se Signál Rádiem. S vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda. My se za chvíli zaměříme na nehody motorkářů, kterých bohužel na našich silnicích přibývá, ale taky byste si neměli nechat ujít dnešní soutěž. V kvízové hře Ano nebo ne dnes můžete získat poslední dva lístky na koncert zpěvačky Dany Ross, které tady ještě mám. Tak před 8:30 nezapomeňte včas zavolat na číslo 910 260 910. Držím vám palce a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, blíží se další víkend a na silnicích se to opět bude hemžit motorkáři. Těch v Česku přibývá a tím také bohužel i počet nehod, které končí tragicky. Jenom za letošní půl rok zemřelo na našich silnicích o třetinu více motocyklistů než ve stejném období v loni. Během léta navíc riziko nehod významně stoupá. Víc dodá ředitel organizace BESIP Tomáš Neřold.
1: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuje tu pozornost. A samozřejmě to neznamená, že se má zapomenout na to, co způsobují ti motorkáři samotní, nebo jak se chovají. Ti totiž stále způsobují o něco více těch nehod, než kdy jsou viníci ti řidiči v autech.
0: Motorkáři nejčastěji nezvládnou řízení při zatáčkách. Často se stane, že v plné rychlosti narazí do plotu nebo do stromu, což může mít fatální následky. Tak nejenom na motorkách opatrně, ať se vždycky v pořádku vrátíte domů z každé cesty.
2: Signál Rádio vám přeje.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Teplotní rekord z pražského Klementína pro dnešní datum je z roku 2019, kdy tam bez pár desetin naměřili 35 stupňů Celsia. To nás dneska čeká o poznání chladnější počasí. Přes den bude většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky, ale k večeru se bude obloha od západu postupně vyjasňovat. Maxima dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů. Víkend nám ale nabídne slunečné počasí a také letní teploty. Tak můžete začít chystat plavky a opalovací krémy. Pojďme si teď dát trochu toho letního houpavého reggae.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Máte naladěné Signál Rádio? Už byste měli pomalu chystat telefony s číslem 910 260 910. Jakmile nám dospívá skupina Elan, čeká nás poslední soutěžní kolo o lístky na koncert Diany Ross. Teď vám ještě povím, o čem dnes ráno informují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Češi patří mezi národy, které významně přispívají na dobročinné sbírky, ale podle průzkumu Ipsos až 55% lidí odradí při žádosti o finanční příspěvek pocit tlaku při oslovení na ulici. V Česku také panuje nedůvěra kvůli obavě z podvodů. Cena severomořské ropy Brent se poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Hlavní příčinou je podle analytiků pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ohrožuje trasy důležité pro přepravu ropy. Podle některých ekonomů by mohla cena ropy stoupnout v dalších měsících až na $120 za barel. Společnost Google dostala od Evropské komise pokutu 890 milionů eur, tedy přes 21 miliard korun, a to za porušení

0: svém vyhledávači upřednostňovala své vlastní služby. A kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: někdo se nám dovolal, tady Jirka Signa Rádio, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak je na telefonu?
1: Dobré ráno, Honzo.
0: Honzo, dobré ráno. Tak mám tady připravené otázky, stačí odpovídat pouze jedním slovem, ano nebo ne. Tak chcete lehkou nebo těžkou otázku?
1: Tak asi lehkou.
0: Asi lehkou, tak doufám, že tahle pro vás lehká bude. Honzo, já se ptám, napsal William Shakespeare divadelní hru Roma a Julie, ano nebo ne?
1: Ano.
0: Ano, napsal a premiéru měla roku 1595. Tak Honzo, vy půjdete na koncert Diany Ross, dva lístky poletí přímo k vám. Už víte, koho vezmete sebou, komu děláte taky radost.
1: Vezmu kamarádku a moc se těším.
0: Výborně. Prázdniny jsou skoro v polovině. Co vás ještě kromě toho koncertu během léta čeká?
1: No tak dovolená už proběhla, teď už asi jenom práce.
0: Už jenom práce, dobře. Ale i práce je prostě důležitá. Teď si ale odpočinete příští týden u koncertu, nazbíráte zážitky a bude to paráda. Honzo, gratuluju, mějte se dobře a ještě nezavěšujte, naslyšenou. Tak tímto jsme rozdali poslední lístky na Diana Ross. Ovšem, teda všem vítězům gratuluju, koncert si určitě všichni užijte. Když tak nám pak z něj třeba pošlete i nějakou fotku přes mobilní apku, budeme za to moc rádi. No a už brzy vás na našich vlnách opět něco čeká. Víc zjistíte už teď na našem webu signaradio.cz.
2: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádio.

0: Posloucháte páteční vysílání Signál Rádia, máme přesně 8:30, za chvíli už budou zpívat UB40, Belinda Carlisle nebo skupina Tears for Fears.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, Královopolský tunel, tady vás v rouře A zdrží porouchaný odstavený kamion a na silnici 35 na 25. kilometru na trase Liberec-Turnov porouchané vozidlo blokuje jeden jízdní pruh. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Před pár dny nám skončilo mistrovství světa ve fotbale a o slovo už se hlásí nový ročník Šance ligy. Na první kolo nové sezony nás pozve náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Slavia bude útočit na třetí mistrovský titul v řadě a v úvodním kole přivítá Slovácko. Další aspirant na titul Sparta hraje na úvod na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Do hry o mistrovský pohár se veřejně přihlásila také Plzeň, která hostí ambiciózní Liberec. Nováčkem soutěže je i druhý brněnský celek Artis, který doma přivítá Mladou Boleslav. Jablonec a Hradec Králové, tedy dva pohároví účastníci, začnou novou sezonu doma. Severočeši proti olomoucké Sigmě a Otroci ve východočeském derby proti Pardubicím. Ostravský Baník jede v prvním kole do Zlína a Bohemians na sever Čech do Teplic.
1: Signály ze sportu.

0: Páteční ráno trávíte se Signál rádiem. Dnes máme před sebou polojasný den, místy bude oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky. K večeru se ale bude obloha od západu postupně vyjasňovat. Maxima dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Víkend nám potom nabídne slunečné počasí a letní teploty. V sobotu bude jasno nebo polojasno a naměříme 26 až 30 stupňů. Neděle bude ze začátku také polojasná, ale postupně se zatáhne a objeví se přehánky a bouřky a v neděli naměříme také 25 až 30 stupňů Celsia. K mírnému ochlazení dojde v pondělí, kdy bude hodně oblačnosti s přeháňkami a bouřkami a teploty vystoupí pouze na 19 až 24 stupňů, ale od úterka se opět vyjasní a teploty znovu porostou. No a na Signál rádiu pokračuje 80kové léto, za chvíli jeden prázdninový tip, teď ještě skupina Tears for Fears.
1: 80kové léto na Signál rádiu.

0: Skupina Tears for Fears v pátek ráno na Signál Rádiu. Za chvíli dorazí Blondý, ale teď nás ještě kolega Honza Navrátil pozve na prohlídku jednoho z pražských architektonických skvostů.
1: Hezký den, Brno má svoji vilu Tugendhat, Zlín pak vilu Tomáše Bati a Praha Winternicovu vilu. A právě do ní vás dnes, respektive o tomto víkendu zvu. Winternicova vila je kulturní památka na Smíchově, dílo architekta Adolfa Lose a Karla Lhoty. Třípatrový dům byl vystaven v letech 1931 až 1932, a to pro právníka Josefa Winternice. Jehož rodina v něm bydlela do roku 1941. Bohužel zadavatel stavby spolu s dalšími členy rodiny za druhé světové války zahynuli v koncentračním táboře. Do jejich vily se ale můžeme podívat. Komentované prohlídky probíhají pravidelně v sobotu a v neděli a také ve vybrané všední dny. Při nich se dozvíme nejen oficiální, ale také soukromé informace o rodině původních majitelů. Nedělní komentované prohlídky od 11 hodin jsou v anglickém jazyce, od 13 a od 16 hodin pak v češtině. Sobotní komentovaná prohlídka je se sklenkou proseka anebo s jablečným moštem. Tak se na vilu přijďte podívat. Najdete ji na adrese na Cihlářce 10 na Smíchově. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jestli se jmenujete Anička nebo nějakou Anu máte v rodině, měli byste s ní vyrazit v neděli do šumavské sklářské obce Anín na Klatovsku. Chtějí tam pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek se jménem Anna přímo v den, kdy je toto jméno v kalendáři. Zatím jich bylo pohromadě 37 a za jeden den celkem 49. Zakladatel těchto slavností Lukáš Milo tak tomu říká.
1: Dostali jsme kdysi jméno podle Anny z rodiny místního skláře a jsme tedy Anín s dvěma N. Dříve u nás Aničky byly, ale teď už moc nejsou. Pravda, máme pětiletou Aničku, ze které jsme dokonce udělali anínskou princeznu. No ale chceme, aby těch Aniček u nás bylo aspoň jeden den co nejvíc a dokonce v den, kdy slaví svátek. Takže zveme všechny Aničky, Andulky, Anči, Anky do Anína a věřím, že jich bude tolik, že se díky nim dostaneme do chystané knihy rekordů.
0: Anenská pouť v Aníně na Klatovsku ale nebude jenom o tomto rekordu. O pouťovém víkendu místní skláři vyfouknou první postavy nového skleněného betléma. Tak jestli nemáte zatím jiné plány, můžete se zkusit podílet na novém českém rekordu. Je tu nový.

0: Ani jsme se nenadáli a páteční ráno na Signál Rádiu je na svém závěru. 3 minuty nás dělí od 9. hodiny a teď už je se mnou ve studiu zase Lucka. Vítám tě.
1: Jsem tu.
0: Jseš tady.
1: Hezký den všem.
0: Jsme skoro v polovině letních prázdnin. Spousta lidí stále jezdí a ještě pojede do Chorvatska. Tak přátelé, jestli se tam chystáte, dejte si velký pozor, protože některá města tam začala odstraňovat lehátka a ručníky, kterými si turisti brzy ráno rezervují svá místa na veřejných plážích, aby prostě mohli přijít později a měli si kam lehnout. Cílem opatření je samozřejmě, aby ty pláže byly přístupné pro všechny.
1: Co na to říct? No přemýšlím. Já jsem si jenom vzpomněla, ano.
0: Já myslím, že u Mácháče by se ti to nestalo.
1: No tam taky, počkej, bývá tak. Zase hlava na hlavě. Tam zase to máš tak, že nenajdeš to místo kolikrát, když opravdu byly ty hice, co vzpomínám, léta páně zpátky, tak opravdu to bylo velmi složitý, že bylo období, že tam bylo třeba, já nevím, 2000 lidí na Mácháči, to
0: tak
1: je dost.
0: Tak už zbývá jenom vana nebo sprcha.
1: Tak co ty ve zprávách? Ano, invalidní zaměstnanci možná na delší nemocenskou nedosáhnou. Co má tedy v plánu vláda, to si vysvětlíme. A jak to tak vypadá, tak se možná Karlovy Vary přesunuli do Uherského Hradiště, protože i tady dnes potkáme známé české, ale i zahraniční herce. Takže kdo ze známých tváří sem dneska zavítá, uslyšíte za chvilku.
0: Poslouchejte nás dál, pokračuje 80. léto, Whitney Houston, Elton John nebo Paul Abdul.
2: Signál Rádio Doprava.
0: S nehodou počítejte na dálnici D5 na 28. kilometru ve směru na Plzeň. Bouralo se taky na silnici 38 u obce Církvice na Kutnohorsku. V místě je aktuálně silný provoz a k vyprošťování osob dochází na silnici 24 u Třeboně na Jindřichohradecku. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne vám ze Signál Rádia přeje Lucie Sinková. Vláda nejspíš odmítne senátní novelu, podle níž by se pracujícím invalidům třetího stupně mohla prodloužit nemocenská ze 70 na 380 dnů jako ostatním. Novelu podpořilo Ministerstvo zdravotnictví. V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocello, herec Jiří Lábus, herečka Anja Geislerová nebo italský režisér Davide Rapp. Let společnosti EasyJet z Tenerife do Liverpoolu musel krátce po startu nouzově změnit kurz kvůli hromadné potyčce na palubě. Po návratu na ostrov policie vyvedla 8 britských cestujících. Letadlo se 186 lidmi pak pokračovalo do Liverpoolu. Dvě rodiny ale musely zůstat na Tenerife.
0: Co se děje v regionu?
2: Novinku pro pěstouny a jim svěřené děti připravila radnice Prahy 6. Rada městské části schválila projekt, který jim zajistí bezplatné vstupy na koupaliště Petinka. Jde o reakci na poptávku ze strany náhradních rodin, kterých Praha 6 eviduje 65. Možnost bezplatného koupání tak využije zhruba 130 dospělých a dětí. Radnice na projekt vyčlenila 100 000 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové se vrátili do pohárové Evropy vítězně. Duel v Norsku sledoval Petr Plintovič.
3: Hradec si zahrál zápas evropských pohárů po 30 letech a úvodní duel druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromsø zvládl. Nejprve přežil penaltu a v závěru rozhodl o výhře 1-0 Van Buren. Odveta v Malšovické aréně se hraje příští čtvrtek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný, místy oblačný a ojediněle se objeví slabé přehánky. Později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě okolo 20. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dnešní ráno na Signál Rádiu teď po 9. hodině už vstoupilo do své dopolední části. My si za chvíli zpříjemníme jednou nahrávkou z magnetofonové pásky a protože se blíží víkend, tak vám dám tip na hodně výjimečný zážitek, na který budete potřebovat přeci jenom trochu odvahy. Tak hezký poslech, to vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signáradiu to roztáčel Elton John, kterého teď vystřídá jedna čokoládová kráska. Možná jste měli na magnetofonové pásce nahraný hit, který si teď představíme.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes se vydáme na přelom 80. a 90. Tehdy hitparádám vládla královna tanečního popu Paula Abdul. Na diskotékách a z rádií se ozýval její hit Opposites Attract o tom, že se proti klady přitahují. Ale píseň se stala legendární hlavně díky videoklipu, protože Paula v něm tančí s kresleným kocourem. Ten klip nakonec získal cenu Grammy. Ten vám sice přehrát přes éter nedokážeme, ale samotný single si teď můžete na našich vlnách vychutnat. Tak tady je Paula Abdul a Opposites Attract.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

Máte naladěné Signál Rádio, k létu a prázdninám patří také nevšední zážitky a dobrodružství. Už jste někdy přenocovali na zřícenině hradu? Můžete to zkusit, a to na hradě Krašov na Plzeňsku. Přes den si užijete atmosféru romantické zříceniny nad Berounkou, na nádvoří je možné si opéct třeba buřty a po domluvě je možné na tomto hradě také přenocovat ve spacáku pod hvězdnou oblohou. Možná to bude chtít trochu odvahy, ale zážitek to musí být jedinečný. Více o hradu Krašov

0: najdete na internetu.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Dopoledne plyne na Signál rádiu v rytmu skupiny Eurythmics. Za chvíli už to bude například Ryan Paris, ale slovo se ještě bere kolega Luboš Dvořák, který nás zavede na hrad Michalovská Putna, který bojuje o jedno světové prvenství.
1: Jde o hrad Michalovická Putna, založený ve druhé polovině 13. století nad řekou Jezerou asi 3 kilometry od Mladé Boleslavy směrem na Českou Lípu. Od roku 1513 se o něm píše jako o opuštěném sídle. Navštívil ho básník Mácha, který se zmiňuje o šikmé věži. Její statiku narušil výbuch střelného prachu nebo hledači pokladu. Nečekaný nález však měli až v roce 1935 železničáři. Pod hradem vede trať mezi Nymburkem a Rumburkem. Při zajištění stability hradu objevili 400 mincí z dob 30leté války. A teď rarita. Výrazný náklon věže je patrný a podle měření z letošního dubna je přibližně 6,5 stupně. Pokud by se tento údaj potvrdil, byla by věž nakloněnější než ta v Pize. Nedávno se měřilo oficiálně. Přesné výsledky budou začátkem srpna. Teprve pak se posoudí, zda lze věž oficiálně porovnat s dalšími šikmými stavbami ve světě, aby mohla usilovat o zápis mezi rekordmany. Tak se na Michalovické Putně stavte, než dorazí davy ze světa. Pohodové léto přeje Luboš Dvořák.

0: Letní hit z pomády nás na Signál Rádiu dovedl skoro k 10. hodině. Za malou chvíli další zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Depešáci, Rigiera nebo Alphaville.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto a kamion se srazili na dálnici D1 na 192. kilometru ve směru na Ostravu. Praha Štěrboholská spojka, tady vás na úrovni Europarku zdrží nehoda dvou osobáků ve směru na centrum a policie vyšetřuje nehodu kamionu na silnici číslo 36 v Pardubicích. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký červencový den, před víkendem přeje Lucie Sinková. Už rok funguje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v Chodové Plané u Mariánských Lázní. Stal se prvním fungujícím centrem dlouhodobé péče v tuzemsku. Projekt České asociace pojišťoven navazuje na memorandum podepsané vládou z předloňského listopadu. Reaguje na rychlé stárnutí populace. Během 10 let má ze soukromých investic vzniknout totiž až 20 podobných center. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Připomeňme, že hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů Celsia. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí, píší španělská média.
0: Co se děje v regionu?
2: I v hlavním městě bychom se měli mít před klíšťaty na pozoru. Data hovoří jasně. Zatímco loni bylo za první půl rok v Praze a ve středních Čechách zaznamenáno 13 případů encefalitidy a 148 případů lymské boreliózy, tak letos od ledna do června už lékaři diagnostikovali 24 klíšťových encefalitid a 1305 případů lymské boreliózy. Připomeňme, že před klíšťovou encefalitidou je možné se chránit očkováním. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková po včerejším postupu do čtvrtfinále turnaje v Praze řekla, že kdyby se soutěž nehrála v domácím prostředí, nestartovala by v ní. Poté, co minulý týden triumfovala na turnaji v Aténách, cítila po včerejší hře nad Lucí Havlíčkovou v poměru 6-4-6-2 narůstající únavu. Hrát před domácími fanoušky je ale pro ně stejné, jako reprezentovat Česko.
3: Ta příležitost před nima hrát je vlastně, dalo by se říct, jednou za rok. Takže prostě jsem za to ráda, protože už není žádný Fed Cup a nic takový. Výhody by se hrál prostě doma venku, takže jsem ráda, že tady prostě můžu být a že se můžu před nima předvíct.
1: Po 7. vítězství v řadě narazí Krejčíková dnes odpoledne v boji o semifinále na další Češku. Tou bude Dominika Šalková.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný, místy oblačný a ojediněle se objeví slabé přehánky. Později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě okolo 20. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Krátce po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Signál Rádiu s datem 24. července. V roce 1987 to byl den, kdy šel do kin biografický hudební film o latinské hvězdě Richim Valencovi a díky němu se na vrchol hitparád dostal i hit La Bamba od skupiny Los Lobos. Za chvíli přidáme další zajímavosti z hudební historie, tak dál držte signál. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Páteční dopoledne trávíte se Signál rádiem a děláte dobře, protože už přichází kolega Lukáš Bláha, aby nám prozradil, jaké události se s datem 24. července zapsali do hudební historie.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na úvod se vracíme do 24. července 1978. To měl v amerických kinech premiéru film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band a naprosto propadl. Bláznivý muzikál obsahující řadu nově nahraných hitů skupiny Beatles kritika rozcupovala, a to navzdory účasti hvězd, jako byly Billy Preston, Aerosmith či Bee Gees.

Jako druhý je tu letopočet 1993. V něm kapela UB40 odstartovala 7týdenní pobyt na vrcholu zámořské hitparády se singlem Can't Help Falling in Love. Originální interpret písně Elvis Presley opanoval žebříček roku 1961 a dařilo se i dalším předělávkám. Corey Hart bodoval v roce 1987 a dvojka Hall & Oates o 3 roky později. UB40 původně nahráli svou verzi na soundtrack k filmu Líbánky v Las Vegas. Producenti ale vybrali pro vedení Bono Voxe z U2.

Končíme 24. červencem 1999, kdy do toho potřetí praštil legendární Phil Collins. Tehdy 48-letý bubeník si ve švýcarském Lausanne vzal marketingovou poradkyni Orianne Kevejovou. Mezi svatebními hosty byli Elton John, Eric Clapton a Mark Knopfler. Po několika návratech k sobě se před 6 lety definitivně rozešli, když se Orianne tajně vdala za jiného muže.

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál Rádia, pracovní týden už je skoro za námi a myslím, že bychom se mohli večer odměnit něčím příjemným, třeba pořádnou porcí romantiky, a o tu se vám na našich vlnách rádi postaráme. Chystáme pro vás pravidelný pořad The Power of Love a vy se tak můžete těšit na 5 hodin těch nejkrásnějších balad a ploužáků 80. let. Začínáme v 9 večer a zamilované písničky budou na našich vlnách znít až do 2 do rána. Tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál Rádiu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Michaelem Jacksonem pokračuje 80-kové léto na Signál Radio, teď už taky dovedlo do studia Lukáše Frelicha. Vítám tě tady, krásný pátek.
1: Hezké dopoledne.
0: Luky, jak seš na tom ty a létání?
1: Já a létání. Mm-hmm. Mám rád létání.
0: Jo, tak v podstatě do historie letectví se před několika hodinami zapsal takový nový úspěch. Nový typ letadla Airbus dokončil nejdelší zkušební let. Z francouzského Toulouse do australského Melbourne dorazil po 19 hodinách bez jediného mezipřistání. Jenom pro zajímavost, to byla trasa dlouhá skoro 17 000 kilometrů. Běžnými letadly se to prostě na jeden zátah nedá, kvůli doplnění letadla, ale nový typ letadla má přídavnou nádrž a díky tomu by mohl uletět vzdálenost až 22 000 kilometrů.
1: Wow, teda musím se i přiznat, že mám radši Airbus než Boeing.
0: Mhm.
1: A přijde mi takovej víc evropský a kvalitnější.
0: Čím to asi bude, že Airbus evropský.
1: Ale mám ho celkově radši.
0: Jo. 19 hodin na palubě letadla, neumím si to úplně představit, můj nejdelší let byl kolem 12 hodin. Kdyby si člověk měl představit, že ještě třeba dalších 8-10 hodin stráví na palubě letadla, nevím,
1: ano,
0: nevím.
1: Skrčené nohy, skroucené tělo, pak máš pocit, že cítíš každý sval a šlachu.
0: On ten přestup má někdy
1: takže
0: něco do
1: někdy
0: sebe.
1: Takže ten přestup má co do sebe, protáhneš se, podíváš
0: se. Když musíš dobíhat navazující spoj.
1: Přesně.
0: Tak přátelé, ať už vyrážíte na dovolenou nebo ne, budeme rádi, když zůstanete dál se Signál Rádiem. Pro dnešek se loučí Jirka. Užijte si nadcházející víkend a dál už s vámi bude Lukáš. V pondělí ráno. Ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné páteční dopoledne, tady je Signál Rádio. Za moment bude pokračovat naše hudební 80. léto, třeba Donna Summer, Queeny nebo Rod Stewart. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte na výjezdu z Brna, dálnice D1, 204. kilometr ve směru na Ostravu. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás potom čeká na výjezdu z Prahy, dálnice D8, 7. kilometr. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a průjezdný je pouze jeden jízdní pruh. Nárazově se vytváří kolona. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký pátek přeje Lucie Sinková, je 24. července 11 hodin. Vláda v pondělí schválila zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. V platnost má vejít v září příštího roku. Podle ministra školství Roberta Plagy se ukázalo, že nařízení přispívá k lepší komunikaci mezi žáky i lepší koncentraci. Někteří odborníci však vyjadřují pochybnosti, jak se plošný zákaz bude vymáhat. A dodejme, že k plošným restrikcím už přistoupila řada států EU. Pád armádního vrtulníku na 22. základně v Náměšti nad Oslavou nepřežila včera jedna vojačka. Dalších 7 lidí, jak už jsme vás informovali, utrpělo zranění a záchranáři je převezli do nemocnic v Brně, Jihlavě a Třebíči. Armáda teď kvůli vyšetřování dočasně pozastavuje provoz všech vrtulníků systému H1. Indické hlavní město čelí jednomu z největších studentských protestů za poslední roky. Desítky tisíc lidí vyšly do ulic kvůli skandálu s únikem otázek u celostátních lékařských přijímacích zkoušek na vysoké školy. Studenti teď požadují rezignaci ministra školství. Čínští meteorologové dnes varují před silným deštěm a vysokým rizikem povodní. K jižnímu pobřeží země se tento měsíc blíží už třetí tropický cyklon, který má podle předpovědi během víkendu zesílit. Tropická bouře by se v průběhu dneška měla přiblížit asi 800 kilometrů od Hongkongu.
0: Co se děje v regionu?
2: Kulturní centrum na Pražském Břevnově projde rekonstrukcí. Městská část Praha 6 už schválila výsledky architektonické soutěže. Vybrala návrh pražského studia Atelier Bot Architekti, který po proměně zachová historický ráz památkově chráněné budovy hospody u Kaštanu. Objekt zároveň získá nový kulturní sál a kavárnu a stane se tak moderním a funkčním kulturním zázemím. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Je tak pátým českým kajakářem na světovém trůnu. Od roku 2013 na něj postupně usedli Vavřinec Hradilek, Prskavec Ondřej Tunka a Přinděš. Dodejme, že šampion z roku 2017 Tunka v této sezóně navíc Krejčího trénuje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný, místy oblačný a ojediněle se objeví slabé přehánky. Později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě okolo 20. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 2 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvíli se budeme věnovat solární energii a taky zamíříme na náš web. To vše následujících 60 minut. S vámi Lukáš Frelich a teď i Bad Boys Blue.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Víni teď s námi na Signál Rádiu. Zdá se, že boom solárních elektráren v Česku skončil. Zájem o fotovoltaické panely už není tak velký, jak před pár lety. Oproti minulému roku jde o pokles zhruba o 30%. Mít na střeše svého domu solární panely už není tolik lákavé. A jaké jsou možné důvody, prozradí výkonný ředitel solární asociace Jan Krčmář.
1: Představuje to pokles o asi 30% oproti prvnímu pololetí předchozího roku. Je to především dáno tím, že se dále propadává bohužel ten segment domácích solárních elektráren, důsledkem nějaké nejistoty kolem solárních, kolem dotačních programů. I ta nejistota kolem ceny elektřiny s tím trochu zahýbala, takže dále tam nějaký pokles je. Na druhou stranu ale stále ještě je velice silný ten segment firmních fotovoltaik, který už vlastně od letošního roku naprosto jasně dominuje tomu solárnímu trhu.
0: V Česku výrazně přibývá baterií, kde lidé skladují přebytky energie vyrobené sluncem. Jen pro zajímavost, v Česku už je téměř čtvrt milionu solárních elektráren.

0: USA for Africa a single, který pořád hodně baví. Už brzo pro vás chystáme něco speciálního, co si určitě užijete. Budeme hodně vzpomínat a nebudou chybět ani zajímavosti. Dáme vám 2 dny speciálního vysílání. Úplně konkrétní teď nebudu, ale rozhodně je na co se těšit. No a jestli jste krapet nedočkaví, už teď se můžete dozvědět vše. Podrobnosti máme na našem webu, tak se mrkněte. signalradio.cz.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává...

Kapela Olympika, Signál Radio, ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahraje Sandra, Bee Gees nebo třeba Roxette za moment. Hezké dopoledne.

0: Signál Rádio.
1: Nejlepší z 80. let. And you can dance. For inspiration.

0: Zpěvačka Madonna nás dovedla k 12. hodině. Krásný pátek přes Signál Radio. To nejlepší z 80. budeme hrát už za moment. Zazní Kamufláž, taky McRaley, nebo třeba Lionel Richie. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna, dálnice D1 193. kilometr, tady je nehoda 3 osobních vozidel, neprůjezdný levý jízdní pruh, nárazově se zdržíte. Další komplikaci potom čekejte v Praze 6 na Patočkově ulici u křižovatky s ulicí pod Drinopolem. Tady je dopravní nehoda 2 osobních vozidel a vytváří se kolona na 5 minut, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké červencové páteční poledne přeje Lucie Sinková. Více než polovina nových aut prodaných v Česku v prvním pololetí tohoto roku měla automatickou převodovku. Je to výrazně více než v roce 2019. Potvrdili to 4 největší prodejci na trhu. Například Toyota manuály prodává už jen minimálně. Škoda Auto i Volkswagen evidují zhruba dvojnásobný nárůst. Co se týká autoškol, ty trend zatím výrazně nenásledují. Naopak většina výuky stále probíhá na manuálu a vozy s automatem zůstávají spíše výjimkou. Po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní části kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů Celsia. Nafta v Česku po skončení regulace zdražila výrazněji než v řadě dalších zemí EU. Cena dieslu za týden vzrostla o více než 4 koruny za litr a dál stoupá. Zatímco minulý týden bylo levnější tankování jen na Maltě a v Bulharsku, teď je nafta levnější i na Slovensku, Maďarsku nebo Slovinsku. Proti rozsáhlým požárům budou ve Francii zasahovat i české vrtulníky a také vrtulníky ze Slovenska. Oznámil to v noci na dnešek francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie totiž požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU, díky kterému budou v zemi nasazena i další 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský Braník se dočká nové tramvajové vozovny. Vzniknout má v prostoru dnešní tramvajové smyčky a přestupního terminálu MHD. Projekt je na začátku příprav. Vozovna, kterou Praha potřebuje, už je zařazená do seznamu připravovaných staveb. Výrazně pomůže provozu na jihu metropole. Odpadne zdlouhavé zajíždění souprav do vzdálených vozoven. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České tenisové derby dnes odpoledne nabídne čtvrtfinále pražského turnaje WTA. Dominika Šalková se utká s Barborou Krejčíkovou. Zápas začíná ve 4 odpoledne. Dodejme, že Šalková se bude snažit zaskočit vysoce favorizovanou Krejčíkovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný, místy oblačný a ojediněle se objeví slabé přehánky. Později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě okolo 20. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Chvilku po 12. hodině, dobrou chuť k obědu. O víkendu má být pěkné počasí a jestli se chystáte někam k vodě, za chvilku prozradím, kterému místu je lepší se vyhnout. Na start kamufláž, hezké poledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Tohle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. O víkendu se mají vrátit třicítky, takže jestli se chystáte někam k vodě, je to určitě dobrá volba, ale pozor na přírodní koupání. V současné době je lepší se vyhnout nádrži Orlík. Na veřejném tábořišti Podolsko v Jihočeském kraji vyhlásili hygienici nejvyšší pátý stupeň kvality vody a je doporučeno se zde nekoupat. Jestli se chystáte právě na nějaké to přírodní koupaliště, doporučuji podívat se na oficiální web hygienických stanic, kde vždycky máte zjištěnou kvalitu vody minimálně nebo maximálně 14 dní zpátky. Ideálně je to i aktuálně datumově, takže to raději zkontrolujte. No a co je hodně důležité a radí odborníci, podívejte se pořádně na vodu, když k ní přijdete. Pokud je zelená, plavou na ní synice, tak opatrně nezdržovat se ve vodě moc dlouho, ideálně nekoupat se vůbec a raději si najít nějaké to lepší místečko. Vemte sebou i Signál Rádio, můžete nás mít jednoduše v mobilu díky naší mobilní aplikaci.

Alan Parsons Project, velká klasika z osmdesátek. Asi 77 tisíc stromů se podařilo zachránit. Kde a jak, prozradím za chvíli. Do té doby je třeba The Kennels, Tina Turner nebo Pet Shop Boys. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.

0: Tina Turner, v pátek odpoledne vám společnost dělá signál rádio. Na soutoku už se nebude tolik kácet, v lanžhotských pralesích už vůbec. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Odhadem 77 tisíc vzácných stromů zachrání v tomto desetiletí v chráněné krajinné oblasti Soutok nový způsob lesního hospodaření. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a státní podnik Lesy České republiky se dohodli, že na 700 hektarech nejcennějších dubových porostů zcela zruší takzvané pasečné kácení. Místo konvenční těžby, která by znamenala pokácení zhruba 130 tisíc stromů, jich k zemi kvůli obnově porostu půjde odhadem 52 tisíc. Prosvětlení porostů má umožnit přirozenou obnovu světlomilného dubu letního. Lesníci zároveň z prosvětlovacích ploch plánují odstraňovat javor babiku a případné invazní druhy, které jako nežádoucí stíní půdu a brání dubům v růstu. V ekologicky nejcennějších lokalitách, jako jsou například lanžhotské pralesy, pak lidská činnost ustoupí úplně. Zdejší tlející dřevo slouží jako klíčové útočiště pro kriticky ohrožené druhy hmyzu a hub. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Freddie Mercury, blíží se 13. hodina a to znamená, že to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Připraveni jsou Ricky Epovery, Elton John nebo Bryan Adams. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5 ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a blokují levý jízdní pruh. Nárazově se vytváří kolona. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne, 13. hodina je tady. Na Signálu pojďme za dalšími zprávami. Čína rozšířila svůj sankční seznam. Nově je na něm také česká firma Tatra Trucks, která vyrábí těžké nákladní, vojenské a speciální automobily. Subjektům na seznamu Čína s okamžitou platností přestane dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním a také vojenským účelům. Stavba železničního tunelu z Prahy do Berouna bude v dnešních cenách stát kolem 76 miliard korun, uvedla to Správa železnic. Doplňme, že stavba má začít v roce 2032 a stavět by se mělo dlouhých 12 let. Francouzské úřady evakuovaly už 40 tisíc lidí kvůli lesním požárům, řekl to agentuře AFP ministr vnitra. Oheň podle něj spustošil 10 tisíc hektarů území.
0: Co se děje v regionu?
1: Lávka Holka, která propojuje pražské Holešovice s Karlínem, se stane divadelním jevištěm. Stane se tak právě dnes v 18 hodin a 15 minut, kdy tu akrobaté představí ukázku z připravovaného projektu Filia. Ten propojuje nový cirkus, živou hudbu a také místo, kde se odehrává. Trojice performerek se během večera spustí z konstrukce lávky na lanech a promění moderní architekturu mostu v živý scénický prostor.
0: Sport.
1: Prezident Petr Pavel poděkoval na Pražském hradě letošním českým vítězkám a finalistkám tenisového turnaje ve Wimbledonu za to, že v národě znovu načas probudili to správné vlastenectví. A hokejisty extraligových českých Budějovic posílí lotyšský reprezentační útočník Renars Krastenbergs, který v uplynulé sezóně hájil barvy Olomouce. Na zkoušku do jihočeského klubu přichází také další útočník Marek Hejduk, syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno až polojasno, ve východní polovině území se lokálně vyskytují přehánky a teploty měříme od 20 do 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude polojasno a teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy sobotní víkendový den, bude polojasný až jasný. Proměnlivý vítr bude foukat od jihozápadu rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra budou o něco vyšší. Měřit je budeme od 24 do 29 stupňů Celsia. Nahoře počítejme s teplotou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Blíží se víkend, který může přinést i nový rekord. Řeč o tom byla dnes ráno a za moment si vše připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Elton John, teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Jestli se jmenujete Anička anebo nějakou Anu máte v rodině, měli byste s ní vyrazit v neděli do šumavské obce Anín na Klatovsku. Chtějí tam pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek se jménem Anna přímo v den, kdy je toto jméno v kalendáři. Vše ráno zjistil Jirka Svoboda.
2: Zatím jich bylo pohromadě 37 a za jeden den celkem 49. Zakladatel těchto slavností Lukáš Milo tak tomu říká.
3: Dostali jsme kdysi jméno podle Anny z rodiny místního skláře a jsme tedy Anín s dvěma N. Dříve u nás Aničky byly, ale teď už moc nejsou. Pravda, máme pětiletou Aničku, ze které jsme dokonce udělali anínskou princeznu. No ale chceme, aby těch Aniček u nás bylo aspoň jeden den co nejvíc a dokonce v den, kdy slaví svátek. Takže zveme všechny Aničky, Andulky, Anči, Anky do Anína a věřím, že jich bude tolik, že se díky nim dostaneme do chystané knihy rekordů.
2: Anenská pouť v Aníně na Klatovsku ale nebude jenom o tomto rekordu. O pouťovém víkendu místní skláři vyfouknou první postavy nového skleněného betléma. Tak jestli nemáte zatím jiné plány, můžete se zkusit podílet na novém českém rekordu.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a nebudou chybět informace, které oceníte na start týdne. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o česti.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1982 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z osmdesátek vám dáme za moment. Cyndi Lauper, ABBA nebo Cher zahraje.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní Signál Radio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Dnes bude řeč o skladbě, která vznikla na základě inspirace v reggae zpěvákovi jménem Bob Marley. Když ho skupina slyšela zpívat ve studiu, zrodil se nápad na skladbu, která bude ne tak docela reggae, tedy aspoň tak to řekli členové americké formace. Single získal platinovou desku a teď si ho zahrajeme. Cool and the Gang, Get Down on It.
1: Magneťák Signál Radia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, tady je Signál Rádio a 80. léto. Za moment M People, Sandra nebo John Lennon, teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte ve středu Brna, křižovatka ulic Příkop a Milady Horákové. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a částečně blokují dopravu. Tak tady dejte pozor a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, i se 14. hodinou na Signálu přichází čas na další zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ní sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Připomeňme, že premiér Andrej Babiš už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl v této společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje také opozice. V Uherském Hradišti dnes startuje 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ho navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot, herec Jiří Lábus, herečka Anna Geislerová nebo italský režisér David Rapp. A soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny. Soud předběžné opatření prodloužil pravděpodobně na měsíc. Agentuře ČTK to řekl Foldyna.
0: Co se děje v regionu?
1: Personální problém občanských demokratů na Praze 1 končí rozhodnutím o ukončení členství předsedy místní buňky Filipu Dvořákovi. Bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. ODS původně tvrdila, že kandidátku do letošních komunálních voleb stavět nebude. Opak je ale nakonec pravdou. Strana na Praze 1 kandidovat bude.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Jako první postoupila do semifinále tenisového Prague Open na štvanici Ukrajinka Daria Snigurová, která v jediném duelu bez české účasti dnes přehrála Lanlanu Taraduriovou z Tajska 6-0 a 6-3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy ve 14 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je oblačno až polojasno. Ve východní polovině území se lokálně vyskytují přehánky a teploty měříme od 20 do 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude polojasno a teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy sobotní víkendový den, bude polojasný až jasný. Proměnlivý vítr bude foukat od jihozápadu rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra budou o něco vyšší. Měřit je budeme od 24 do 29 stupňů Celsia. Na horách počítejme s teplotou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 14 hodin, 3 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posílám Europe, hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Zpěvačka Sandra teď s námi na Signál Rádiu. Před námi je vzpomínka na muzikál, který i když obsahoval hity Beatles, stal se propadákem. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na úvod se vracíme do 24. července 1978. To měl v amerických kinech premiéru film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band a naprosto propadl. Bláznivý muzikál obsahující řadu nově nahraných hitů skupiny Beatles kritika rozcupovala, a to navzdory účasti hvězd, jako byly Billy Preston, Aerosmith či Bee Gees.

Jako druhý je tu letopočet 1993. V něm kapela UB40 odstartovala 7týdenní pobyt na vrcholu zámořské hitparády se singlem Can't Help Falling in Love. Originální interpret písně Elvis Presley opanoval žebříček roku 1961 a dařilo se i dalším předělávkám. Cory Hart bodoval v roce 1987 a dvojka Hall & Oates o 3 roky později. UB40 původně nahráli svou verzi na soundtrack k filmu Líbánky v Las Vegas. Producenti ale vybrali pro vedení Bonovoxe z U2.

Končíme 24. červencem 1999, kdy do toho potřetí praštil legendární Phil Collins. Tehdy 48-letý bubeník si ve švýcarském Lausanne vzal marketingovou poradkyni Orianne Kevejovou. Mezi svatebními hosty byli Elton John, Eric Clapton a Mark Knopfler. Po několika návratech k sobě se před 6 lety definitivně rozešli, když se Orianne tajně vdala za jiného muže.

0: Takhle hraje Signál Radio a Jezu, komentovaná prohlídka ve vile na Smíchově se chystá v Praze. Pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. Třeba Queenie, Jennifer Rush nebo kapela Elán, tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: Jennifer Rush za 2:45 je s vámi Signál Rádio. Na prohlídku jednoho z pražských architektonických skvostů nás teď zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, Brno má svoji vilu Tugendhat, Zlín pak vilu Tomáše Bati a Praha Vinternicovu vilu. A právě do ní vás dnes, respektive o tomto víkendu zvu. Vinternicova vila je kulturní památka na Smíchově, dílo architekta Adolfa Lose a Karla Lhoty. Třípatrový dům byl vystavěn v letech 1931 až 1932, a to pro právníka Josefa Vinternice. Jehož rodina v něm bydlela do roku 1941. Bohužel zadavatel stavby spolu s dalšími členy rodiny za druhé světové války zahynuli v koncentračním táboře. Do jejich vily se ale můžeme podívat. Komentované prohlídky probíhají pravidelně v sobotu a v neděli a také ve vybrané všední dny. Při nich se dozvíme nejen oficiální, ale také soukromé informace o rodině původních majitelů. Nedělní komentované prohlídky od 11 hodin jsou v anglickém jazyce, od 13 a od 16 hodin pak v češtině. Sobotní komentovaná prohlídka je se sklenkou proseka anebo s jablečným moštem. Tak se na vilu přijďte podívat. Najdete ji na adrese na Cihlářce 10 na Smíchově. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Shinies, I Love Your Smile, přiblížila se 15. hodina, krásné páteční odpoledne přeje Signál Radio. Za moment třeba Jason Donovan, taky Supertramp nebo Shinies O'Connor, teď už nesmí chybět zprávy s Honzou Navrátilem a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 8, Sokolovská ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel na úrovni Palmovky. Nárazově se tady zdržíte, ideálně pokud můžete, jeďte jinudy a hlavně opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné odpoledne. Máme pátek 24. července a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme si společně projít události, které dnes rezonovaly českým i světem. Během jednání delegace vedené předsedou sněmovny Tomiem Okamurou v čínském parlamentu padly nové informace o Čechovi, který Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Na sobotní zápas zbrojovky se Spartou se připravuje zhruba 70 strážníků. Více tisková mluvčí městské policie Brno Markéta Skřivánková.
2: Do rozsáhlého opatření se zapojí strážníci z 8 služeben i strážníci z celoměstských jednotek, konkrétně strážníci pořádkové či dopravní jednotky nebo psovodi. Kromě veřejného pořádku budou hlídky městské policie také usměrňovat provoz v okolí stadionu. Vzhledem k očekávané vysoké návštěvnosti mohou fanoušci počítat se zvýšeným dopravním provozem i omezenou kapacitou parkovacích míst. Pokud je to tedy v jejich možnostech, doporučujeme na utkání zaměřit městskou hromadnou dopravou.
1: Izraelská armáda odpoledne oznámila, že se na západním břehu připravuje k rozsáhlé operaci. Tu označila za protiteroristickou. Prohlášení následuje po ranní střelbě u palestinské vesnice Til, při které zahynuli 4 Palestinci a 1 židovský osadník.
0: Co se děje v regionu?
3: Lávka Holka, která propojuje pražské Holešovice s Karlínem, se stane divadelním jevištěm. Stane se tak právě dnes v 18 hodin a 15 minut, kdy tu akrobaté představí ukázku z připravovaného projektu Filia. Ten propojuje nový cirkus, živou hudbu a také místo, kde se odehrává. Trojice performerek se během večera spustí z konstrukce lávky na lanech a promění moderní architekturu mostu v živý scénický prostor. Honza Navrátil, Praha.
1: Fotbalisté Hradce Králové se vrátili do pohárové Evropy vítězně. Duel v Norsku sledoval náš sporták Petr Plintovič.
4: Hradec si zahrál zápas evropských pohárů po 30 letech a úvodní duel druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromso zvládl. Nejprve přežil penaltu a v závěru rozhodl o výhře 1-0 Van Buren. Odveta v Malšovické aréně se hraje příští čtvrtek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dneska bude převládat oblačno až polojasno. Ve východní polovině území s lokálními přehánkami, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 na horách kolem 16 stupňů. Sobota bude jasná až polojasná s nejvyššími denními teplotami mezi 24 až 29 stupni v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia. A to je z aktualit vše. Příjemné páteční odpoledne.
0: Signál Rádio.
5: Tři minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Výchova dětí dnes a v 90. letech budí dodnes rozpaky a nová anketa to jen potvrzuje. Víc to rozebereme za chvíli. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky Belinda Carlaj.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Jason Donovan, teď s námi na Signál Rádiu. Je dnešní výchova dětí lepší, než byla v 90. letech? Podle ankety nikoli, až 70% dotázaných odpovědělo, že dnešní výchovu a celkové přístup rodičů považují za horší, zvlášť v dospívání. Respondenti nejčastěji uvádějí, že jsou děti a dospívající moc křehké a nejsou připraveni na vypjaté situace, které život dřív nebo později přinese. S tím se ztotožňuje i část psychologů, kteří ještě doplňují, že dnešním dětem a teenagerům chybí kuráž, rozhodnost a samostatnost. Ve věku od 13 do 20 let se ukázaly jako odvážnější ženy. Během testu se nebály na sebe vzít odpovědnost za svá rozhodnutí.

0: Tady je Signál Rádio, krásné páteční odpoledne. Vzhledem k tomu, že se blíží víkend, tak nesmím opomenout našeho kolegu Martina Hovorku a Signály světových hitparád. Vaše oblíbená hitparáda nebude chybět v sobotu úderem 18. hodiny, takže si udělejte chviličku času, protože nás čeká spousta nádherných vzpomínek a taky hity z jednoho roku.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Nádherný hlas Annie Lennox. Za 6 minutek, 3:15 ve studiu nachystán Dominik Port, ahoj.
1: Ahoj Lukáši, čau.
0: My jsme se tady spolu bavili o počasí, vypadá to, že se nám vrátí tropické teploty.
1: No ty bláho, ano, plné polní.
0: Takže jsme vymýšleli, jak přečkat noc.
1: Jo, a já furt teda ten recept nemám, hele.
0: Já taky ne. Jako takhle, mobilní klimatizaci mám, můžu si ji nechat zaplou,
1: jasno,
0: ale
1: super.
0: I když dám noční režim, tak mě ruší to, jak bzučí.
1: To je pravda, to musíš být fakt hodně unavený, aby si zabrali
0: ano,
1: s tím.
0: Přesně tak.
1: Napadá mě ledová vana, ve které třeba můžeš nakonec i usnout, no.
0: No, tam bych se bál utopení.
1: Já taky, no, musíš tam mít hodně jako nízkou tu hladinku.
0: Takže zatím nejvíc, co se mi osvědčilo, je větrák a přes něj dát ručník z mrazáku.
1: Ale to je fenomenální, no,
0: jo? To se mi osvědčilo nejvíc.
1: Nepravda, ještě musím říct taky jednu vychytávku, ponožky dát na 5 minut do mrazáku před spaním, pak se dát na nohy a taky prej už
0: To jsem neskoušel, jo. Díky za tip.
1: Teplo jde od noh, takže ti to jde až k zátilku. Potom.
0: Výborně, další tipy přidá Dominik po 16. hodině, já se loučím, mějte se krásně, užijte si báječný prosňuněný víkend a těším se na vás v pondělí v 11 dopoledne zase tady na Signál Rádiu. Ahoj.

0: Madonna a její asi největší hit Woke na Signál rádiu těsně před čtvrtou odpolední. Po celé tady pro vás mám další dávku osmdesátek. Dáme si Ray Parka Juniora, Mariah Heta nebo taky třeba Kylie Minogue, takže krásná sestava, ale předtím další zprávy tradičně od Lucky Koldové a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Srážka tramvaje s osobákem je aktuálně hlášená v ulici Domažlická v Brně, takže na to určitě myslete. A v Praze je hlášená uzavírka na Pražském okruhu mezi 11. a 13. kilometrem směrem na Ruzyň, tak s tím počítejte. To je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně osmdesátkovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 24. července, něco málo po 16. hodině a další přehled událostí s Lucí Koldovou je tady. Návštěvníci pražské zoologické zahrady mohou o víkendu ochutnat různé netradiční pokrmy z hmyzu a podívat se na komentovaná krmení hmyzožravých zvířat. Více mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.
2: Nyní v sobotu a v neděli dostanou speciální krmení ne naše hmyzožravá zvířata, jako třeba luskouni nebo mravenečníci, ale také naši návštěvníci. K první stovce prodaných vstupenek na hlavní pokladně navíc dostanou lidé jako bonus v oba dny balíček ochucených cvrčků.
1: Jméno Škoda i logo s okřídleným šípem z výrobků plzeňského výrobce tramvají, vlaků a trolejbusů v příštích letech zmizí. Důvodem je licence na používání značky, která společnosti vyprší v roce 2029. Firma už proto hledá nový název i podobu své značky. Ruské útoky v Kyjevské oblasti a Sloviansku na východě Ukrajiny si dnes vyžádali nejméně 11 mrtvých a desítky zraněných. Informovali o tom dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky a místní úřady.
0: Co se děje v regionu?
3: Pražský Braník se dočká nové tramvajové vozovny. Vzniknout má v prostoru dnešní tramvajové smyčky a přestupního terminálu MHD. Projekt je na začátku příprav. Vozovna, kterou Praha potřebuje, už je zařazená do seznamu připravovaných staveb. Výrazně pomůže provozu na jihu metropole. Odpadne zdlouhavé zajíždění souprav do vzdálených vozoven. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Většina nových pravidel uplatněných na uplynulém mistrovství světa ve fotbale se už od začátku nové sezóny promítne i do České ligy. Videorozhodčí bude moci zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu či při chybně nařízeném rohovém kopu. Sudí budou také odpočítáváním hlídat, aby hráči nezdržovali. V blízké budoucnosti by na velkoplošných obrazovkách na stadionech mohli diváci vidět přímo záběr situace, kterou videorozhodčí posuzuje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dnes převládat oblačno až polojasno. Ve východní polovině území s lokálními přehánkami, které k večeru ustanou. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 stupňů. Sobotní den bude jasný až polojasný, s nejvyššími denními teplotami mezi 24 až 29 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Zprávy pro tuto chvíli jsou za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
0: Signál Rádio.
4: Po čtvrté pokračuje odpoledne plné osmdesátek na Signálu a až do deváté večerní vám ty největší hity bude vybírat Dominik Port. No ale kromě nich se ale taky za chvíli vydáme na silnice, a to ne bohužel s úplně pozitivní statistikou, která se týká hlavně motorkářů. Tak o tom už za pár chvil, ale teď už za vámi míří Kylie Minogue.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pretenders dohráli na signálu, ale teď už se pojďme podívat na naše silnice, kde se za poslední půl rok stalo o třetinu víc nehod z řad motorkářů než minulý rok. Ano, je to poměrně hodně. Navíc během léta riziko nehod ještě mnohem víc stoupá. A teď nám k tomu všemu navíc poví mnohem víc informací ředitel organizace BESIP pan Tomáš Neřold.
1: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost. A samozřejmě to neznamená, že se má zapomenout na to, co způsobují ti motorkáři samotní nebo jak se chovají. Ti totiž stále způsobují o něco více těch nehod, než kdy jsou viníci ti řidiči v autech.
0: Moc děkujeme, no a já ještě doplním, že největší nehody bývají právě v zatáčkách, které řidiči bohužel často nezvládnou a taky často narazí v plné rychlosti do plotu nebo stromu a to může mít bohužel fatální následky. Tak pojďme si tu náladu trošku teď zvednout, trošku se rozjet v tom pozitivním duchu. Dáme si teď Sister Sledge a nebo Ray Parker Juniora.

To bylo Duo Wham a jejich Careless Whisper, asi je pravděpodobně největší jejich hit za celou dobu jejich působení tady u nás na Signál Rádiu. No a přátelé, buďte s námi i přes naši aplikaci, budeme

ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál.

Stále ladíte signál rádio, máme 5 minut před 4:45, to byla sestava Team, no a za pár chvil tady mám další skvělé osmdesátkové interprety pro vás, Bonnie Tyler anebo duet Pierre Coso a Bonnie Bianco.

0: 3 minuty před 5 odpolední takhle při pátku na Signál Rádiu doznívají jak jinak než další osmdesátky. A po celé tady mám pro vás další dávku naší skvělé hudby Bengals, Secret Service a nebo třeba taky sestava Police. No ale předtím si dáme další zprávy v režii Lucky Koudové a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V ulici Opatovská v Praze se před chvílí stala nehoda 3 osobních aut a kvůli tomu je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh, takže na to myslete a zpomaleně čekejte při pátku celkem klasicky i na Wilsonově ulici v Praze a to směrem k Národním muzeu. Tak to je pro tuhle chvíli z dopravy všechno a já vám přeji pohodovou, ničím nerušenou a ideálně 80kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne. Ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme na přehled událostí. Majitel vyhořelé a zčásti zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína musí celou stavbu odstranit do poloviny prosince letošního roku. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu o neodkladném odstranění zbylé části budovy, které je zveřejněné na úřední desce města Zlín. V Uherském Hradišti dnes začala letní filmová škola. Její 52. ročník nabídne 212 celovečerních středometrážních a krátkometrážních filmů. Festival, který každoročně navštěvují tisíce lidí, potrvá do čtvrtka 30. července. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům. Ty si podle poslední bilance vynutily evakuaci nejméně 19 000 lidí. Hasiči uvedli, že část požáru se spojila, neboť se plameny vymkly kontrole. Evropská unie oznámila, že do země posílá 4 hasící letouny, o které Madrid požádal ostatní členské státy.
0: Co se děje v regionu?
2: Kulturní centrum na Pražském Břevnově projde rekonstrukcí. Městská část Praha 6 už schválila výsledky architektonické soutěže. Vybrala návrh pražského studia Atelier Bot Architekti, který po proměně zachová historický ráz památkově chráněné budovy hospody u Kaštanu. Objekt zároveň získá nový kulturní sál a kavárnu a stane se tak moderním a funkčním kulturním zázemím. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Další český fotbalista uzavře reprezentační kariéru. O koho jde, prozradí Petr Plintovič.
3: Kariéru v reprezentaci končí Jaroslav Zelený. 33-letý obránce Sparty doslova řekl, že je čas předat to mladším. Po mistrovství světa už se rozloučili s národním týmem Šik, Holeš, Černý a Darida. Konec zvažují také Souček s Coufalem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dneska převládat oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16. Sobota bude jasná až polojasná, s nejvyššími denními teplotami mezi 24 až 29 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia. Páteční odpoledne je v plném proudu. Užijte si jeho zbytek i pohodový začátek víkendu se Signálem.
0: Signál Rádio.
4: Na vlnách Signál Rádia plujete i po 5. odpolední, no a s vámi je stále Dominik Portal. Kromě dalšího výletu do 80., který nás už za pár chvil čeká, vás vezmu třeba i do Argentíny, kde se přihodila jedna bizarní záležitost. Dvě zlaté rybky tu získaly svá práva jako vnímající bytosti, no neuvěřitelný, ale předtím si pojďme dát třeba políz.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Bengals jsou za námi minutu před 16:15 na Signál rádiu a pojďme si teď udělat slíbený výlet do Argentiny, kde místní soud rozhodl, že dvě zlaté rybky jsou cítící a vnímající bytosti, kterým náleží určitá práva. No jak vůbec tady ten vlastně tady ta situace vznikla? Rybky Fed a Maugi, které žily v malém akváriu před suší restaurací v Buenos Aires, ochránci upozornili, že u těchto dvou tvorů byly velice nestandardní podmínky k žití, protože byly vystaveni slunci, hluku a hlavně velkým špinavým podmínkám vlastně z té ulice, kde vůbec jako sídlil to jejich akvárium. No a soud uznal, že na ryby nelze nahlížet jen jako na věci, ale jako na živé bytosti, které jsou schopny vnímat nejrůznější elementy okolo sebe. No a na základě rozhodnutí byly rybky přestěhovány ze 40-litrového akvária do nádrže o objemu 2 500 litrů, což je naprosto krásný. A tento rozsudek může ovlivnit i další chovatele ryb, protože samotný chov akvarijních ryb není problém, ale nevhodné podmínky mohou být považovány za týrání zvířat, což je jasný fakt. No a podle ochránců zvířat jde o precedent, který by mohl zlepšit životní podmínky ryb i dalších zvířat v budoucnosti. Takže doufejme, že tato osvěta bude mít maximální vliv. A teď už pojďme zpátky k naší hudbě od rybiček hezky Taylor Dane a nebo teď už Jimmy Cliff tady u nás na Signál rádiu.

0: Za námi Jiří Korn, hvězda 80. v českém podání. No a za pár chvil tady pro vás mám magneťák, no ale ještě předtím si pojďme do sytosti vychutnat třeba Stranglers nebo Starship. Jsme Signál Radio.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a

0: Punková sestava Stranglers na Signál Rádiu je za námi a teď je na čase si dát další magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V roce 1986 vydali OMD single Forever Live and Die. Na první poslech typická píseň OMD, jenže je v ní jeden velký detail, kterého si většina posluchačů možná ani nevšimne. Hlavní vokál tady totiž nespívá lídr kapely Andy McCluskey, ale jeho spoluhráč Paul Humphreys. Ten využil své chvíle, když byl McCluskey mimo studio. Nahrál demo se svým zpěvem a když se ostatní vrátili, usoudili, že lepší už to být snad ani nemůže. A tak je to právě Paulův hlas, který zní v jednom z největších hitů OMD. A ještě k tomu jedna zajímavost, šlo vůbec o první skutečně digitálně nahranou skladbu kapely, která vyloženě otevřela novou éru jejich zvuku. No tak pojďme si tento, řekl bych, majstrštyk pustit. OMD a jejich Forever, Life and Die tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Do Patrick Swayze a Wendy Fraser se nám postarali o poslední hudební zážitek v této hodině. Na Signál Rádiu máme 4 minuty necelé před 6 večerní, ale ještě než nám odběde celá, tak si dáme další zprávy a taky něco málo z dopravy a hned potom Michael Jackson nebo třeba R.E.M. či Laura Branigan, ale teď už slíbená doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Brně v ulici Křenová se stala aktuálně srážka tramvaje s chodcem a nehoda tu může kompletně bránit v průjezdu, takže na to myslete. A 2 osobáky jsou v sobě i na 17. kilometru směrem do Brna, tak na to myslete a připravte se nejspíš na menší zpomalení. Tak to je pro tuhle chvíli z dopravy všechno a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Páteční podvečer je tady a s ním i další přehled nejdůležitějších událostí. Lucie Koldová vás zdraví ze studia Signál Rádia. Pardubičtí kriminalisté řeší případ mladíka, který podle policie pomocí umělé inteligence upravil fotografii své známé a vytvořil z ní falešný nahý snímek. Obrázek následně rozeslal dalším lidem. Letos jde již o šestý podobný případ v kraji. Policie v Jablonci nad Nisou vyšetřuje násilnou smrt velmi malého dítěte jako vraždu. Další podrobnosti zatím nezveřejnila. Podle zdroje CNN Prima News dítě usmrtila matka, která se následně neúspěšně pokusila o sebevraždu. Skupina Seven Global Investments českého miliardáře Pavla Tykače se loni vrátila do zisku. Po předloňské ztrátě 52 milionů eur, asi 1,3 miliardy korun, vykázala čistý zisk 38 milionů eur v přepočtu zhruba 930 milionů korun. Německý výrobce baterií Varta, který se dlouhodobě potýká s finančními problémy, požádal o předběžnou insolvenci se zachováním vlastní správy s cílem zajistit si budoucnost a pokračování činnosti. Agentuře Reuters to řekl mluvčí soudu ve Stuttgartu.
0: Co se děje v regionu?
2: I v hlavním městě bychom se měli mít před klíšťaty na pozoru. Data hovoří jasně. Zatímco loni bylo za první půl rok v Praze a ve středních Čechách zaznamenáno 13 případů encefalitidy a 148 případů lymské boreliózy, tak letos od ledna do června už lékaři diagnostikovali 24 klíšťových encefalitid a 1305 případů lymské boreliózy. Připomeňme, že před klíšťovou encefalitidou je možné se chránit očkováním. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: První trénink na nedělní velkou cenu Maďarska Formule 1 vyhrál Charles Leclerc z Ferrari s téměř půlsekundovým náskokem před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Za nimi následovali ve shodném pořadí jejich týmoví kolegové Lewis Hamilton a Isaac Hadjar.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes převládá oblačno až polojasno s nejvyššími denními teplotami mezi 20 až 25 stupni. Sobotní den bude jasný až polojasný. Nejvyšší denní teploty mezi 24 až 29 stupni v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia. Zprávy pro tuto chvíli končí. Užijte si zbytek pátečního dne, pohodový víkend a brzy zase naslyšenou.
0: Signál Rádio.
3: Večer na Signálu je na svém startu a Dominik Port vás dál provází páteční 80kovou jízdou. Za chvíli nám tu ale mě tak trošku zpestří naše vysílání krásné můj skvělý kolega Jirka Svoboda a ten nás opět zavede do minulosti a prozradí pár zajímavých výročí, která se vztahují právě k dnešnímu dni. Ale ještě předtím třeba Laura Brenigan.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dohrál Král popů Michael Jackson s jeho největším hitem Billie Jean, no a vy jste stále se Signálem a se mnou už je ve studiu můj skvělý kolega Jirka Svoboda a ten má pro nás připravený tentokrát další výlet do minulosti, no a to v rámci takového zajímavého tématu a to je výročí. Takže pozjišťujeme samozřejmě, jaká známá výročí, velmi zajímavá, se vztahují právě k dnešnímu dni, to jest 24. červenci, takže Jirko, je to tvoje.
1: Ladíte Signál Rádio, dnes je 24. července a to byl den, kdy v roce 1933 začala výstavba letiště v Praze Ruzyni. My se teď ale proletíme proti proudu času, mám tady pro vás i další zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1952 získali manželé Zátopkovi oba zlaté medaile na olympiádě v Helsinkách. Emil v běhu na 5 kilometrů, jeho žena Dana v hodu oštěpem. V roce 1911 americká archeologická expedice Yaleovy univerzity objevila ztracené město Inků Machu Picchu. V roce 1848 v Českých Budějovicích začala tradice výroby tužek. Značku Hartmut známe dodnes. Tužky se k nám původně dovážely z Anglie, pak se začalo s výrobou ve Vídni a nakonec se továrna přestěhovala do Budějovic. V roce 1753 vydala císařovna Marie Terezie generální zdravotní řád pro království české. Začala tak první reforma zdravotnictví u nás.

0: Dona Summer nás vzala 2 minuty před 6:30 na Signál rádiu na výlet do 80. let, no a na výlet nás vezme i můj kolega Luboš Dvořák už za pár chvil a konkrétně to bude nahrát Michalovická Putna, která leží kousek od Mladé Boleslavy, tak o tom už za pár chvil, ale předtím si pojďme ještě třeba do sytosti vychutnat Shakespeare Sisters a nebo Frankie Goes to Hollywood s písní Relax.
1: Signál rádio. Signál rádio. Posloucháte online na Signál rádio.cz.

0: 80 kvalito se signálem si užíváte i 2 minuty, vlastně 7 minut jsem chtěl říct, před 6:45 na Signál rádiu. No a samozřejmě se mnou už je tady ve studiu můj kolega Luboš Dvořák, který mimochodem sleduje boj o světové prvenství v Čechách.
1: Jde o hrad Michalovická Putna, založený ve druhé polovině 13. století nad řekou Jizerou asi 3 kilometry od Mladé Boleslavy směrem na Českou Lípu. Od roku 1513 se o něm píše jako o opuštěném sídle. Navštívil ho básník Mácha, který se zmiňuje o šikmé věži. Její statiku narušil výbuch střelného prachu nebo hledači pokladu. Nečekaný nález však měli až v roce 1935 železničáři. Pod hradem vede trať mezi Nymburkem a Rumburkem. Při zajištění stability hradu objevili 400 mincí z dob 30leté války. A teď rarita. Výrazný náklon věže je patrný a podle měření z letošního dubna je přibližně 6,5 stupně. Pokud by se tento údaj potvrdil, byla by věž nakloněnější než ta v Pize. Nedávno se měřilo oficiálně. Přesné výsledky budou začátkem srpna. Teprve pak se posoudí, zda lze věž oficiálně porovnat s dalšími šikmými stavbami ve světě, aby mohla usilovat o zápis mezi rekordmany. Tak se na Michalovické Putně stavte, než dorazí davy ze světa. Pohodové léto přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Na Signálu odbyla 7. večerní a další 60 minut se vám o ten nejlepší 80kový playlist bude opět starat Dominik Port. No a k tomu se připravte i na další návštěvu mých skvělých kolegů. Dorazí totiž tentokrát Lukáš Bláha, a to se svým pořadem Signály hudební minulosti, ale předtím si asi dáme třeba Kim Wilde.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do roku 1987 nás na signálu vzala Francy Gall a do dob minulých se vydáme i s mým kolegou Lukášem Bláhou. Ten má totiž pro nás přichystaný další díl svého pořadu Signály hudební minulosti. Tak Lukáši, je to tvoje.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na úvod se vracíme do 24. července 1978. To měl v amerických kinech premiéru film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band a naprosto propadl. Bláznivý muzikál obsahující řadu nově nahraných hitů skupiny Beatles kritika rozcupovala, a to navzdory účasti hvězd, jako byly Billy Preston, Aerosmith či Bee Gees.

Jako druhý je tu letopočet 1993. V něm kapela UB40 odstartovala 7týdenní pobyt na vrcholu zámořské hitparády se singlem Can't Help Falling in Love. Originální interpret písně Elvis Presley opanoval žebříček roku 1961 a dařilo se i dalším předělávkám. Corey Hart bodoval v roce 1987 a dvojka Hall & Oates o 3 roky později. UB40 původně nahráli svou verzi na soundtrack k filmu Líbánky v Las Vegas. Producenti ale vybrali pro vedení Bonovoxe z U2.

Končíme 24. červencem 1999, kdy do toho potřetí praštil legendární Phil Collins. Tehdy 48-letý bubeník si ve švýcarském Lausanne vzal marketingovou poradkyni Orianne Kevejovou. Mezi svatebními hosty byli Elton John, Eric Clapton a Mark Knopfler. Po několika návratech k sobě se před 6 lety definitivně rozešli, když se Orianne tajně vdala za jiného muže.

0: Chvíli, kdy uslyšíte píseň Johnny and Mary od Roberta Palmera, tak nám neprodleně volejte do studia. Já se na vás moc těším, uvidíme, kdo bude první volající, ale teď si dáme YouTube.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Robert Kelmer je za námi, přátelé, no a my jdeme dělat radost samozřejmě s našimi signály pro radost.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Tak halo, halo, kdo pak se nám dovolal?
2: Halo, halo, Dominiku, ahoj, moc tě zdraví, Jirka.
0: Ahoj, Jirko, tak povídej, co to dneska bude? Je to ve tvé režii?
2: Jasně, já děkuju za předání slova. Kamaráde, já bych tě hrozně rád poprosil, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Kurák, holka už bohužel není mezi náma, ale no. Stejně ten chrapavý hras prostě bude tady furt. Já i prostě ten hlas je nezaměnitelný, ojedinelej. Ale já věřím tomu, že když je vlastně pátek, víkend, že tahle ta rychlopecka bude určitě líbit všem. My jsme si dneska s rodinkou udělali výlet tady k nám nedaleko do Havlovic, na zříceninu hrad Wiesenburg, hráli jsme pak i minigolf, hráli jsme pines, jsme prostě si to fakt krásně užili, počasí přijalo na jedničku, zítra s rodinkou budeme grillovat, takže ať to shrnu jenom Dominiku a to zbytečně moc nezakecám, protože já když otevřu hubu, tak nevím, kdy mám zauřit.
0: Jirko, jdeš krásně jako moderátor, hele, úplně rozený, musím říct.
2: Děkuju, že mě nemusíš zastavit.
0: Je to skvělý.
2: Takže zkrátka všem, ať máte plány jakýkoliv, ať vám vyjde na
0: jedničku. Tak jo, Jirko, moc děkujeme, no a Bonnie Tyler míří za vám jako taková třešnička na tu dnešního večera. Tak díky moc.
2: Tak hodně, Dominiku, rád jsem tě slyšel a krásný víkend všem. Čágo, bělo.
0: Díky moc, ahoj, Jirko.
2: Ahoj.
0: Čau, čau. Tak to byl Jirka, přátelé, no a my si pustíme slíbenou Bonnie Tyler.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Pár minut po 8 si užíváte to pravé 80kové léto a dnes naposledy vás vítá Dominik Port. No a vítat vás už za chvíli bude i můj skvělý kolega Martin Čípa, a to u dalšího dílu jeho pořadu Hvězdy na síti, kde se jako vždycky podíváme, jak už název sám napovídá, na sociální sítě našich 80kových hvězd, ale předtím ještě Depeche Mode.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Za námi jsou Crowded House, vy jste stále se Signálem a pojďme hezky podrobně projet Instagramy a třeba taky Facebooky Hvězd 80, kde se toho za poslední dny a možná i týdny opravdu stalo hodně věcí. No a takový pěkný souhrn nám teď přechystal můj kolega Martin Čípa, a to v rámci svého dalšího dílu pořadu Hvězdy na síti. Tak pojďme na to.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádiu.
2: Dieter Bohlen se vyjádřil v rozhovoru pro německý deník Bild, že by se nebránil comebacku skupiny Modern Talking. Stojí zatím nabídky na uskutečnění koncertního turné a vidina slušného výdělku. Je tedy připraven zakopat válečnou sekeru s druhou polovinou dua, Thomasem Andersem. Ten ale v zápětí na Instagramu vydal prohlášení, že návrat rozhodně neplánuje a chce se soustředit na svou solovou dráhu. Janet Jackson sdílela příspěvek amerického hudebního webu Paste. Ten vydal seznam nejlepších alb z roku 1986 a její desku Control zařadil na první místo před R.E.M. nebo Madonu. U2 se pouští do taneční hudby. Nahráli nový single s názvem Fireflies s holandským DJem Martinem Garrixem. Společně ho zahráli vůbec poprvé minulý pátek na tanečním festivalu Tomorrowland. Vyjít by měl tento týden. A sítěmi proletělo video, ve kterém Rod Stewart vystupoval na akci k oslavě 50 let britské královské charity. Vzdal hold své dlouholeté kamarádce Bonnie Tyler a zaspíval její song It's a Heartache. Další videa na sítích pak ukazují moment, kdy během střídání stráží před Buckinghamským palácem kapela zahrála megahit Holding Out for a Hero. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

strachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek, já taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo čím si, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

0: Madonna s písní Who's That Girl, 2 minuty po 8:30 tady u nás na Signálu, vám klidně mohla hrát i skrz naší aplikaci Signál Rádia. V případě, že ji náhodou ještě nemáte, tak si ji okamžitě, budeme rádi, když si ji okamžitě stáhnete přes App Store nebo Google Play, no a díky ní vám naše 80ky budou znít naprosto kdykoliv, kde v kterékoliv destinaci, kde se teď nacházíte třeba v rámci vaší dovolené, takže určitě je to skvělá záležitost. No a já už teď nejen do všech dalších aplikací používám, které používám, hlavně ale ta naše Signál Rádia, tak tam hlavně posílám Culture Club a nebo teď už skupinu Bee Gees.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Přesně ve 8:45 tam doznívá Culture Club na Signál Rádiu. No a protože je tolik, kolik je, tak se pro dnešek s vámi loučí Dominik Port. Byla to naprosto skvělá pětihodinová osmdesátková jízda, která ovšem bude pokračovat teď od 9 až do 2 ranní, trošku v jiném duchu, a to v romantickém duchu, protože startuje The Power of Love, takže určitě si tento krásný pořad a to těchto 5 hodin romantických balad a písní osmdesátek do sytosti užijte. No a já se na vás budu těšit opět příští sobotu odpoledne, do té doby se mějte krásně a ještě vám tady do konce hodiny zahraju třeba Helenu Vondráčkovou, Prince a nebo Abu, tak si je do sytosti užijte.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
2: Když slyšíš tohle...

0: Mějte to nejlepší z 80. let neustále u sebe a poslouchejte Signál Rádio také z mobilního telefonu. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store pro mobily Apple nebo z Google Play pro mobily s Androidem. Poslouchejte tak naše živé vysílání pohodlně kdykoliv a kdekoliv na světě. Díky naší apce budete mít Signál Rádio a to nejlepší z 80. let pořád po ruce.
1: The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádio.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.